zbývá kroužky od sklenic a jinak nezbývá tu, jak vidím, pane, ale v skutku vůbec nic. Když koukám na tu ztrátu, najednou slyším vlastní smích.

na pozdrav. Snad aspoň kávu, pane, který jste vypil tolik káv, mohl jste mi nechat. Pane, vy nejste rozťah.

jen vy jste si mě všimnul blíž. Dík vám jsem naplněna, a proto, pane, samý smích. A s vděkou celá

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou.

0: Český Blaník.
1: Rádio Český Blaník.
0: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nemocná. Tančí bílíška vaší je můj pán.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

kde kdo křičel při té hrůze. Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

ztratil jsem dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit. Vím, trestat lidský.

0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: jsem živá. Tak pojď přece blíž.
1: Není ti zima?
0: Ne.
1: Nechceš můj kabát?
0: Ne.
1: Jako když začíná pršet?
0: Ne.
1: Já vím, nezačíná.
0: Ne.
1: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

díváš, světlo dálek v očích máš, tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš, jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

tvář, polož hlavu na polštář, ať ti v pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád, jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší,

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hranáků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale...

jsem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: Prachy. Si.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který spláchnou noci.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
6: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Na českém hladě.

0: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
6: Radio Český Blaník.

0: bylo 6, přeji krásné dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník a České ráno s Martinem. Tak co nabídnu za písničky, mám tu třeba holky. Mám ráda, když se na mě usmívá. Josefa Wagnera. Já nezapírám to, že se mi stýská. A je tu taky Josef Laufer s Bohem lásko, já jedu dál. S Bohem lásko, já jedu dál. Jo, tak tohle je Český Blaník, hraje české písničky, které máte rádi. Já vám přeji krásné pondělí, je 12. října. Počasí na Českém Blaníku. V Čechách na Moravě a ve Slezsku bude dnes polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách. Teploty přes den 10 až 15, na jihu Moravy do 17 stupňů, na horách tisíce metrech okolo plus 7 stupňů Celsia. A jak to vypadá na silnicích? Za volantem. S Českým Blaníkem. Ivona z NDIC má jedno dopravní hlášení.
1: S desetiminutovým zdržením počítejte na Pražském okruhu od 19. kilometru ve směru k dálnici D1. Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 207. kilometru ve směru do Brna. Zdržení je 10 minut.
0: Kdyby cokoliv jeďte nám vědět, na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Šoférům a šoférkám šťastnou cestu a za chvíli první ranní zprávy a Monika Holubová.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Češi si zvolili obecní zastupitele na příští 4 roky. Na magistrátech a radnicích začala jednání o koalicích. Někde už je jasno, jinde jednání pokračují. Co se týká moravské a české metropole, tak tady vyhrály strany současné sněmovní opozice. Na Moravě zabudoval lidovecký Jan Grolich, co by nově zvolený senátor v prvním kole.
5: Mám určitě ohromnou radost, že jsem sám kandidoval a vlastně ve finále s nejlepším výsledkem v republice. Budeme mít hodně starostů, budeme mít primátora. To je naprosto skvělý i tady ta spolupráce s Prahou sobě v Praze si myslím, že dopadla velice dobře.
4: Grolich to řekl v České televizi. A ještě dodám, že hnutí ANO zvítězilo v 6 krajských městech. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí do prvního senátního kola dnes projedná státní volební komise. Zřejmě zítra by pak měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů. Od středy do pátku 23. října by pak plynula 10denní lhůta, ve které je možné hlasování a výsledky zpochybnit u Nejvyššího správního soudu. A pojďme dál. Do hledáčku kyberzločinů se po celém světě dostaly školy a vzdělávací instituce. Čelí skoro 5 500 útoků týdně, což představuje meziroční nárůst o 28%. Ukrajinská delegace prožila v Miami šok. V pátek tam dorazila jednat o možném energetickém příměří s Ruskem a místo toho se od amerických vyslanců dozvěděla, že Donald Trump chystá zrušení sankcí na ruský vývoz nafty, a to po rozhovoru s ruským prezidentem. Jednání byla proto předčasně ukončena. Tolik zprávy na Českém Blaníku, teď s vámi bude Martin Císař. Hezké ráno, Martin.
0: Jsem tu a krásné ráno i tobě, Moni.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Kdo má doma baseta, ten ví, co tohle je za plemeno pejska. My se na to podíváme za chvíli, teď Josef Laufer a za chvíli gratulance dnešním oslavencům.
8: Jak rád bych dostal ještě jeden verš,

náklad za zády, je můj svět, který někdo zmapoval.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

piva s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Marcel z Malého Mesta je tu. Ano, Marcelové právě dnes slaví svůj svátek. Marcel, jméno latinského původu, a pánové, přejeme všechno jen to nejlepší, je 12. října. Narozeniny by dnes slavil Karel Černoch. Do hudebního nebe tenhle český zpěvák odešel před 19 lety.
1: A pan Černoch, je dobré jitro. Pane Černoch, to zas tady bude veselo, co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? O, co?
2: Ne, já bych prosil minerálku.
1: Minerálku? A to musel být včera zlý, pane Černoch, co? Ale zpravováčka si dáte, co? Kyselou okurčičku tam máme. Nebo že jste to vy, 2 deci láku?
2: Matonio kyselku a prosil bych kávu.
1: Kávičku? No, dobře, no. Vy víte sám nejlíp, co vás dá dohromady, že? No, tak to by byla matončička a kávička.

0: ještě někdo dneska slaví.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Klára Kolomazníková, 47.

0: Na Blaníku a tady na Českém Blaníku milujeme psy a každé ráno vám představujeme plemena. A tento týden je to plemeno Baseta. Je to mírný a klidný, nikdy není agresivní nebo bázlivý pes. Přítulný houževnatý honič pocházející ze starých krevných linií, lovící nosem, smečkového chování a s hlubokým melodickým hlasem. Slyšeli jste někdy Baseta, jak zpívá? Že ne? Dobrá, tak si to pojďte s námi chvilinku užít. Baset pochází z Anglie, tedy z Velké Británie, a jak koukám do kalendáře, dneska slaví Shelleye. Tak všechno jen to nejlepší. No a my se také podíváme už zítra na to, odkud vlastně tenhle pes je. Ze Spojeného království, to je pravda. Ale co tady měl za poslání? Poslouchejte zítra po ránu Český Blaník. Dozvíte se víc.
1: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
9: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Skonto nábytek.
15: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
16: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz

0: Hudební lahůdka tady na českém Blaníku. Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a Miluju tě. Krásné ráno, pojďme se podívat na to, jaké je.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: To ví meteorolog Jáchym Rogner. Já se ptám na to, jaké je to dnešní ráno. Hezké ráno, Jáchyme.
2: Dobré ráno, tak aktuálně máme na většině území oblačno, až polojasno, na jihu Moravy je i skoro jasno. Co se týče srážek, tak se vyskytují ojedinělé pouze na severu Čech. Teploty jsou nejčastěji mezi 8 až 4 stupni, v Praze až 9 stupňů. A nejchladně máme v údolí Šumavy, kde teplota klesá i pod bod mrazu.
0: Jáchyme, jaké počasí přinese 12. říjnový den, tedy dnešní den?
2: Co se týče dnešního dne, tak bude polojasno až oblačno. Ráno a dopoledne místy, zejména tady na jihu Moravy, je jasno, až skoro jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přáňky, včetně na severu našeho území na horách, a mohou být i nad 1200 metry smíšené nebo sněhové. Večer ale budou srážky, oblačnost ubývat a vád bude pouze slabý. Na Moravě a ve Slezsku místy i mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Co zítra v dalších dnech, jak vypadá ta předpověď od vás?
2: Zítra nás čeká relativně chladné ráno. V celém Česku klesnou minima na 5 až 1 stupeň Celsia, při bezvětří až na minus 2 stupně Celsia. Odpoledne ale už bude relativně teplé, mezi 12 až 16 stupně Celsia, pouze na severovýchodě území bude chladně mezi 10 až 13 stupně Celsia. Bude většinou jasno až polojasno. Během noci a rána se místy vyskytnou mlhy a na východě Moravy nízká oblačnost, ale většinou se budou během dne rozpouštět až na severovýchod území. Středa bude už ve znamení větší oblačnosti. V Čechách od západu se přidá i slabý déšť. Během dne ale bude déšť ustávat, stále ale bude většinou velká oblačnost. A nejvyšší teploty namíříme mezi 12 až 17 stupně Celsia. V Čechách se ale přiblížíme i ke 20 stupňům Celsia. Čtvrteční den bude už ve znamení menší oblačnosti, bude převážně polojasno. Maxima vystupí na 14 až 18 stupňů Celsia. Pokud se ale udrží oblačnost, tak bude stále chladně mezi 11 až 14 stupně Celsia.
0: Tak jo, díky moc a mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. Ty jsou tady u nás na Českém Blaníku. No jasně, že doma. 6 minut po půl, tohle je Červená řeka Heleny Vondráčkové a za chvíli tu mám připraven také Rubikon a skupinu Kryštof. A ještě jedno přání pro vás mám. Dobrého ranka.

0: Ještě 2 minuty a máme 7:15. Posloucháte Rádio Český Blaník, České ráno s Martinem Císařem. Já vám přeji krásný dobrý den, ten 12. říjnový. Víkend přinesl volební výsledky, ale také jednu smutnou zprávu. Loučení s Jiřím Štěpničkou, českým Harrisonem Fordem. Ten nás opustil ve věku 79 let a já tady právě takovou krátkou ukázku a vzpomínku na ně mám.
1: Mám s tím takový jako události, že třeba jsem točil nějakou reklamu dávno, to je před 20 lety. A přijel tam revizor jako z Ameriky a šel k tomu zvukaři a neviděl na mě, protože to studio bylo mimo tu zvukovou kabinu. Zaposlouchal se a říkal, Ježiši Kriste, ten člověk má hlas jako Harrison Ford. A ten zvukař mu říkal, to nic není, počkejte, až přijde.
2: Ruku. Honem.
0: Co dál tady u nás? Za chvíli skupina Arakain, Aleš Brichta, Slečna závist, anebo Nezapírám Josefa Wagnera. Jsme rádi Rádio Český Blaník, rádio, co hraje české písničky, které máte rádi. Tak ať se dobře stává a hezky poslouchá.
3: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
4: Gravitrax Spider-Man.
5: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
4: Když stavebnice, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
8: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
9: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození.

0: narozenin do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
1: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
2: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Rádio Český Blaník.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník, 7. hodina je tady a tady u nás za chvíli báječný Karel Gott. Olympika, slzy tvý máme. Ale taky kabáti a malá dáma. Jo, české písničky, které máte rádi, ty hraje Český Blaník pro vás.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko většinou jasno až polojasno, odpoledne místy i oblačno. Teploty přes den do 15, na jižní Moravě do 17 a na horách do 6 stupňů Celsia. Toliko počasí, pojďme na silnice, tady je Hanka Koterová.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, přináším čerstvé informace z dopravy. Dnes po ránu si v koloně postojíte na Pražském okruhu. Silný provoz je směrem k dálnici D1. Na 21. kilometru před sjezdem do Jinočan se totiž v levém pruhu vyšetřuje srážka dvou osobních aut. Kolona se táhne od Chrášťan a je zhruba na 10 minut. Další komplikace jsou před nájezdem na dálnici D6. Ve směru od Slaného na úrovni Řevničova se srazilo osobní auto s dodávkou. Se zdržením pak počítejte také na dálnici D1 ve směru do Brna na 205. kilometru. Zasahuje policie u nehody dodávky s kamionem. Blokovaný zůstává jeden pruh a kolona má víc než 5 kilometrů a postojíte si asi půl hodinky. A to je z dopravy prozatím vše. Pevné nervy a šťastnou cestu.
0: Děkujeme, kdyby cokoliv na českých, moravských a slezských silnicích a dálnicích dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici. Číslo je 720 83 63 07.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Všechna větší uskupení si v letošních volbách pohoršila, přesto se většina z nich snaží výsledky hlasování vyložit jako svůj úspěch. Hnutí ANO sice volby vyhrálo v procentech, přesto už jeho šéf Andrej Babiš neskrývá nespokojenost. ANO utrpělo prohru v Praze a ztratilo pozice i v řadě krajů. Babiš proto podle serveru iDnes.cz volá po sebereflexi a tvrdí, že řada členů spoléhá jen na značku a odmítá pracovat. A neúspěch vstřebávají vládní SPD a motoristé. Výsledek okomentoval jejich šéf Petr Macinka.
9: Bude určitě na nás, abychom se velmi hluboce zamysleli, jak do budoucna budeme přistupovat k Praze, protože pražský volič je jiný než volič ostravský.
8: Vítězi voleb jsou pak starostové a lidovci. V obecních volbách účast dosáhla 48%, v prvním kole senátních voleb pak byla 43,3% bodu. A pojďme dál. Letos podruhé dnes bude jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v zemi. Evropská unie chce urychlit vývoj inovační bojové technologie. V grantovém programu jsou na to vyčleněny skoro 3 miliardy korun. Peníze by měly připadnout hlavně malým a středním podnikům, včetně startupů, a půjde o šanci i pro české firmy. Program musí posvětit členské státy. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Marti, je to tvoje.
0: Děkuju, hezké ráno i tobě a všem posluchačům. Tohle už jsou Spiritual Quintet.
1: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 7. Přeji krásné dobré ráno. Je pondělí s datem 12. října.

0: Novák na českém Blaníku, za chvíli Čechomor, Marta Tena, Lektorédu, anebo Karel Gott a Zůstanu svůj. A zůstaneme u té první písničky. Čechomor, tady jsme doma.
1: Písnička dne
2: na českém Blaníku.
0: Jak to smije, jaká je historie?
3: Tady jsme doma. Byla píseň na objednávku, kterou si objednal Kaufland u nás, protože prodával český ty všechny ovoce, zeleninu a tak ty výrobky.
4: A nám přišlo, že jsme tady taky doma.
3: A nám přišlo, ano, že jsme tam správně doma a tak jsme jednou byli u mě na chatě v Hlásní Třebání, krásného podzimního odpoledne, kdy jsme měli deadline druhý den tu píseň odevzdat, no a tam to vzniklo. Protože deadline je nejlepší inspirace, že jo?
4: My jsme se tam spolu moudře rozprávěli, zamysleli jsme se a tohle je výsledek.
3: Přesně. A Franta tam přišel s takovou mezihrou, kterou na té píseň je na tři a on přišel na čtyři. Já jsem říkal, Fando, ty, to asi nebude fungovat. A on měl ten kluk pravdu, prostě, on ví.
4: To bylo taky díky tomu, že jsem tam byl s tebou. Bez tebe mě to nenapadlo nikdy.
3: Tak to, to je výborný, jestli takhle doplňuje.
4: Ne, my jsme si řekli, milý mikrofone, že vlastně se musíme neustále chválit. Pojď se nějak pochválit.
3: Franta,
4: co ještě máme dobrýho?
3: Máš dobré srdce.
4: Máme dobré děti.
3: A výborné děti.
2: Písnička dne
1: na českém Blaníku.

0: Na výletě na kole.
1: A nebo na procházce v lese.
0: Užijte si pohodový podzim s Českým Planíkem.

0: Karel Gott a písnička Zůstanu svůj. Já vám přeji krásné dobré ráno. Český Blaník zůstane dál svůj a bude hrát české písničky, které máte rádi. Lucie Vondráčková Strach, nebo Je to fajn a Martin Zbrožek. A k tomu všemu aktuální informace o počasí a meteorolog Jáchen Rogner. Tohle za chvíli tady na Českém Blaníku. Dobré ráno.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
6: Všude kolem jsou žraloci.
4: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
9: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
17: Český Blaník.
18: Český Blaník.
19: Český Blaník.

0: 7 hodin 35 minut posloucháte Rádio Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A už se nám hlásí meteorolog Jáchym Rogner. Tak Jáchyme, hezké ráno, jak je v České republice?
2: Dobré ráno, tak aktuálně máme na většině území oblačno až polojasno, na jihu Moravy je i skoro jasno. Co se týče srážek, tak se vyskytují ojedinělé pouze na severu Čech. Teploty jsou nejčastěji mezi 8 až 4 stupni, v Praze až 9 stupňů a nejchladně máme v údolích Šumavy, kde teplota klesá i pod bod mrazu.
0: Co počasí dnešního dne, jaké bude?
2: Co se týče dnešního dne, tak bude polojasno až oblačno. Ráno a dopoledne místy, zejména tady na jihu Moravy, jasno, až skoro jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přáňky, včetně na severu našeho území na horách a mohou být i nad 12 metry smíšené nebo sněhové. Večer ale budou srážky oblačnost ubývat a vád bude pouze slabý. Na Moravě a ve Slezsku místy i mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Dobře, co zítra v dalších dnech, jak bude?
2: Zítra nás čeká relativně chladné ráno. V celém Česku klesnou minima na 5 až 1 stupeň Celsia, při bezvětří až na minus 2 stupně Celsia. Odpoledne ale už bude relativně teplé, mezi 12 až 16 stupně Celsia, pouze na severovýchodě území bude chladněji, mezi 10 až 13 stupně Celsia. Bude většinou jasno až polojasno. Během noci a rána se místy vyskytnou mlhy a na východě Moravy nízká oblačnost, ale většinou se budou během dne rozpouštět až na severovýchod území. Středa bude už ve znamení větší oblačnosti. V Čechách od západu se přidá i slabý déšť. Během dne ale bude déšť ustávat, stále ale bude většinou velká oblačnost a nejvyšší teploty namíříme mezi 12 až 17 stupně Celsia. V Čechách se ale přiblížíme i ke 20 stupňům Celsia. Čtvrteční den bude už ve znamení menší oblačnosti, bude převážně polojasno. Maxima vystupí na 14 až 18 stupňů Celsia. Pokud se ale udrží oblačnost, tak bude stále chladněji mezi 11 až 14 stupně Celsia.
0: Tak díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: Slovenská skupina No Name, česká kapela Kabát, teď ruší koncerty. Zdravotní problémy v kapele Kabát pokračují, skupina musí odložit další vystoupení. Po koncertech v Brně se rušení týká také slovenské části turné. Důvodem je prý nemoc 3 členů kapely, kteří přišli o hlas a vůbec nemohou teď aktuálně zpívat. Ale vy si můžete zaspívat s nějakou hezkou českou nebo slovenskou na vaše přání. V tuhle chvíli oslovte náš WhatsApp 720 83 63 07. Napište, jakou písničkou vás potěšíme a zhruba ve 8:45 ji zahrajeme pro vás na vaše přání.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, jílové u Prahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna

0: a doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
1: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
2: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
5: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
6: Český blaník.

A doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Hana Zagorová na vlnách rádia Český Blaník, krásné české ráno přeje Martin Císař, je 8 hodin a za chvíli to budou Helena Vondráčková, Ilona Čáková,
1: jedno tajemství, my prosím, nech,
0: ale taky skupina Turbo. Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní obloha v Čechách, na Moravě a také ve Slezsku bude většinou oblačná, místy i polojasná. Očekávejte, že teploty vyšplhají v Čechách k 15 stupňům Celsia. Nicméně na Moravě, na té jižní, tamto místy může být i krásných 17 stupňů Celsia. Na horách jen okolo 6. Očekávejte, že dnes přes den pravděpodobně pršet nebude, i když tady píší, že přehánky zcela výjimečně mohou přijít. Tak uvidíme. V každém případě se podíváme teď s Hankou na to, jak to jezdí v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.
2: Za volantem s Českým Blaníkem.
3: Přeji vám pěkné ráno, jsou tu další čerstvé informace ze silnice. Vítá vás Hanka Koterová. Zdržíte se na příjezdu do Prahy po dálnici D5. V přerušované koloně budete popojíždět od 7. kilometru zhruba půl hodinky. A silný provoz je dnes od rána také na Pražském okruhu směrem k D1. Přibrzdíte na 21. kilometru před sjezdem do Jinočan. Kolona se táhne už od Chrášťan a je zhruba na 4 hodinky. A komplikace jsou na D1, a to na příjezdu do Brna od Vyškova. Na 205. kilometru došlo časně ráno ke srážce dodávky s kamionem. Čekejte opravdu dlouhé zdržení, popojíždí se už od 219. kilometru a navíc ucpané jsou teď i objízdné trasy. A to je z dopravy pro zatím vše. Vám šťastnou cestu.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
9: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Praze a v některých krajských městech pokračují povolební vyjednávání. V metropoli se dnes sejde vítězné hnutí STAN s koalicí Spolu. Jednání pokračují také v Olomouci, Jihlavě a nebo v Ostravě. Naopak rozhodnuto je už od večera v Plzni. První povolební jednání dnes a zítra proběhnou třeba v Kutné Hoře. Už tento pátek se volební místnosti otevřou znovu. Proběhne druhé kolo voleb do Senátu. Hned z prvního se do horní komory dostalo 5 senátorů. Nejvíc hlasů v historii dostal jihomoravský hejtman Jan Grolich. O dalších 22 senátorech se rozhodne až ve finálových duelech. Volit bude možné ještě v sobotu do 2 odpoledne. Letošní rok je třetím nejsušším od roku 1961. Podle webu Intersucho je extrémní sucho v jižní polovině Jihočeského kraje a v částech Jihomoravského a Plzeňského, Vysočiny a také střední Moravy. Naopak oblasti bez rizika sucha se vyskytují hlavně v částech Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje a nebo v Beskydech. Praha podpoří soukromé střední školy. Magistrát jim nabídne bezúročné půjčky na rozšíření kapacit. Peníze se přitom podle mluvčího Víta Hofmana do rozpočtu vrátí a město je bude moci znovu využít.
11: Půjčky se budou splácet čtvrtletně a jejich maximální splatnost bude 10 let. U částek od 2 milionů korun bude potřeba zajištění formou zástavy nebo bankovní záruky. Program bude uveřejněn 4. ledna.
10: Příjem žádostí skončí dřív v případě, pokud se vyčerpá vyčleněných 300 milionů korun. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď s vámi bude opět Martin Císař.
0: Ano, jsem tu a přeji hezké ráno, 5 minut po 8.
2: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.
0: Skupina Turbo a písnička Chtěl jsem mít právě teď na Českém blaníku a úderem 15. minuty, zhruba 14-15 minut po celé, vaše písnička na přání.

0: Láska je věc kouzelná, skupina Rangers, máme 15,5 minuty po 8.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Je 12. října, svátek má Marcel a je to také Marcel z Horních Počernic. Posluchačka Markéta mu posílá písničku k svátku a těší se na dnešní večer. Má pro něj prý elegantní dárek. Tak uvidí, až přijde domů, co to bude. A přání Miroslava Žbirka Marta, co bolí, to přebolí.
1: Písnička na

0: Ještě 3,5 minuty a máme 9:30. Přeji vám krásné pondělní ráno. A tohle byly Kamélie, ženské pěvecké duo tvořené českými zpěvačkami Hanou Buštíkovou a Danou Vlkovou. Je neuvěřitelné, že Kamélie byly populární zejména v 80. letech a založeny byly už v roce 1980. Je jim 46 let. Tvůrčí zázemí tvořili v tomto duetu Petr Dvořák a Pavel Růžička. Velkou část textů pro ně psal Eduard Krečmar. Tak to jenom tak na úvod té další půl hodinky dnešního ranního vysílání. Mezi 8:30 a 9:00 nabídnu Aleše Brichtu, bude tu slovenská skupina tým Helena Vondráčková, Michal Tučný a nebo Marek Ztracený a písnička Naše cesty. A Naše cesty se za chvíli vypraví pěkně na oblohu. Podíváme se na počasí, jaké počasí přinese dnešní den, ale také výhled na nový týden, tedy od zítřka do pátku. Tak si na to počkejte a přeji krásné ráno všem.
1: Kdo nevaří, není Čech. Proto pozor, kuchařky a kuchaříci. Tento týden u Zemana výtečná akce na vepřovou krkovici.
2: Vepřová krkovice 1 kg jen za 79,90. Ano, jen 79,90.
1: Opakuji, tento týden vepřová krkovice 1 kg za výtečných 79,90. Opravdu, jen 79,90.
2: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny-zeman.cz.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji, rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Český blaník.
13: Český blaník.

0: To byla slovenská skupina Tým a jak bude v Čechách, na Moravě a taky ve Slezsku, zeptáme se.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A to meteorologa Jáchyma Rognera. Jáchyme, krásné ráno, jaké počasí přinese dnešní den?
2: Co se týče dnešního dne, tak bude polasno až oblačno. Ráno a dopoledne místy, zejména tady na jihu Moravy, jasno, až skoro jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přáňky, včetně na severu našeho území na horách a mohou být i nad 12 metry smíšené nebo sněhové. Večer ale budou srážky oblačnost ubývat a vád bude pouze slabý. Na Moravě a ve Slezsku místy i mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Dobře, děkuju, to je dnešní den a jak budou vypadat i další dny od zítřka dál.
2: Zítra nás čeká relativně chladné ráno. V celém Česku klesnou minima na 5 až 1 stupeň Celsia, při bezvětří až na minus 2 stupně Celsia. Odpoledne ale už bude relativně teplé, mezi 12 až 16 stupně Celsia, pouze na severovýchodě území bude chladněji, mezi 10 až 14 stupně Celsia. Bude většinou jasno až polojasno. Během noci a rána se místy vyskytnou mlhy a na východě Moravy nízká oblačnost, ale většinou se budou během dne rozpouštět až na severovýchod území. Středa bude už ve znamení větší oblačnosti. V Čechách od západu se přidá i slabý déšť. Během dne ale bude déšť ustávat, stále ale bude většinou velká oblačnost a nejvyšší teploty namíříme mezi 12 až 17 stupně Celsia. V Čechách se ale přiblížíme i ke 20 stupňům Celsia. Čtvrteční den bude už ve znamení menší oblačnosti, bude převážně polojasno. Maxima vystupí na 14 až 18 stupňů Celsia. Pokud se ale udrží oblačnost, tak bude stále chladněji mezi 11 až 14 stupně Celsia.
0: Ta předpověď nevypadá vůbec špatně. Pátek 18 stupňů, čtvrtek dokonce skoro 20. No krásný podzim, tak si ho s námi užijte.
1: Pohodový podzim. S Českým Blaníkem.

0: Kdybych já byl kovářem a Petr Spálený. Rádio Český Blaník a české písničky, které máte rádi, Michal Tučný nebo Helena Vondráčková v dalších minutách našeho vysílání. Tak se nám pomalu, ale jistě ta naše houbařská sezóna blíží ke konci a jako každý rok i letos odborníci varují před sběrem hub, které prošly mrazem. A podrobnosti dodá předsedkyně Jihlavské mykologické organizace Kateřina Pouzarová.
1: U těch hřibovitých, oni se zdánlivě můžou zdát v pořádku, ale uvnitř nich už může probíhat nějaký hnilobný proces, který může potom způsobit nějaké zažívací potíže. Takže když přijdou mrazíky, dát pozor na ty houby, které rostou na okraji lesa, podél cest, v řídkých listnatých lesích, tam se ten mrazík mohl dostat a mohl ty plodnice poškodit. Z nějakého hlubšího smrkového lesa je sbírat dál můžeme, protože tam se ty mrazíky dostávají později.

0: a opravdu až ty třeba minus pětky.
1: Tak jste to slyšeli. Pozor na to, v každém případě úderem 9. střídání stráží na Českém Blatníku. Těší se kolegyně Veronika Rážová. Já se s vámi těším úderem zítřejší 6. ranní opět tady naslyšenou a na rádiu Blatník úderem 16. Mějte se skvěle a užijte si den.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr.
6: Rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
12: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
13: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
14: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
15: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
16: Když potřebujete brýle, tak
17: Pop Optik.
16: Když kontaktní čočky, tak
17: Pop Optik.
16: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
17: Pop Optik.
16: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
17: Pop Optik.
16: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
18: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
19: K čemu vám jsme dobrý?
5: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
6: Medicine Man.

0: Jiří Schillinger a písnička, která takřka zlidověla holubí dům na Českém Blaníku. Odbíjí nám 9. hodina a po ní se můžete těšit na další dávku českých písniček, které máte rádi. Slíbit vám můžu třeba skupinu Projektil a Zahradu ticha.
1: Je to samota dnů.
0: Těšte se i na Arnošta Pátka, Boxer.
1: Boxer ví,
0: a kapela Krištof, ta bude mít plán.
1: Klesáme výš, stoupáme hlouč.
0: Už za chvíli nejnovější zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pokud jste ještě nevyšli ven, tak potom vězte, že momentálně je poměrně chladno, většinou jen kolem 7 stupňů Celsia. Přes den bude polojasno až oblačno, tu a tam slabší přehánky a teploty 10 až 15. Na jihu Moravy, jak už to tak bývá, o 2 stupínky tepleji až 17 stupňů. Na horách jen kolem 6.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Na tisknu levně.cz máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
5: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
4: Tak mrkněte na
6: tisknu levně.cz.
7: Náplně hned.
8: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
9: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
10: Hezké pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Letos podruhé bude dnes jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Babišem budou hodnotit aktuální situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice. Zdánlivá kolegialita na silnici může být i trestná. Konkrétně jde o upozorňování ostatních řidičů na policejní hlídky v okolí pomocí světelných signálů. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
11: Zákon umožňuje používat světelné výstražné znamení k odvrácení hrozícího nebezpečí, nikoli k upozorňování na policejní kontrolu. Problikávání dálkovými světly za tímto účelem tak může být posouzeno jako přestupek, za který hrozí pokuta až 1500 korun na místě.
10: Nebo 5000 korun ve správním řízení. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay o 7,335 tisíciny sekundy Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné pondělí.
12: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 9 hodin a 3 minuty k tomu, krásné dopoledne vám přeje Veronika Rážová a už tu pro vás mám další české písničky. Za pár okamžiků přijde i Pepíno Vaněk, přinese nějaký ten pěkný rekord z Pelhřimova, ale do té doby Krištof, Petr Kotwald nebo Jitka Zelenková.
13: A tak se

0: Čet, to rekord.
1: I já mám plán. Pozvat sem Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Ten nám totiž den co den přináší nějakou tu raritu. Něco zajímavého, třeba něco, co můžete vy i vidět, pokud dorazíte do Pelhřimova, do místního muzea rekordů a kuriozit, což můžete každý den mezi 9. a 17. hodinou. No a tentokrát se budeme věnovat pejskům.
2: V muzeu rekordů rádi přivítáme i návštěvníky z pejsky. Psi jsou u nás vítáni. A dokonce i evidujeme některé zajímavé psí rekordy. Například nejstarší pes plemene Barzoj se dožil 14 let, 2 měsíců a 12 dnů.
1: Tak to je opravdu vzácný rekord. Děkujeme moc, Pepíno, gratulujeme a těšíme se, co nám přineseš zase příště.
0: Co Čech, to rekordman na českém blaní.
1: Před námi už jsou projektil taky Pavla Forstová anebo Radek Tomášek a Boxer na českém blaníku. Tak dobrý den.
3: Můj první

0: Projektil a zahrada tichá na Českém Vlaníku 9 hodin 28 minut k tomu a já bych vám doporučila, pojďte si udělat radost, pojďte se podívat na naše sociální sítě, protože tam se toho dozvíte spoustu právě o těch, které si tu hrajeme, nebo i o písničkách, které si tu hrajeme, třeba z jejich pozadí vzniku, což jste vůbec netušili. Jinak kromě toho se vás snažíme poučit, pobavit zkrátka a dobře, zvednout vám náladu, jak jen to jde a každý den tam přibývají nové příspěvky. Tak mrkněte, Český Vlaník, takhle nás najdete jak na Instagramu, tak i na Facebooku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Stromky, ovocné stromky.
7: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
11: Kdo nevaří, není Čech.
12: Proto pozor, kuchařky a kuchaříci. Tento týden u Zemana výtečná akce na vepřovou krkovici.
13: Vepřová krkovice 1 kg jen za 79,90. Ano, jen 79,90.
12: Opakuji, tento týden vepřová krkovice 1 kg za výtečných 79,90. Opravdu, jen 79,90.
13: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny-zeman.cz.
14: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
15: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
13: CZ.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Český Blaník.
21: Český Blaník.
20: Český Blaník.

0: nohami na stole se ocitl Petr Nať na Českém Blaníku krátce před 9:45. A pojďme se teď podívat do kalendáře. Je 12. října, což znamená, že svátek slaví všichni Marcelové, takže pánové, všechno nejlepší. Kromě toho, kdo má důvod k oslavám, tak je taky Biser Arichtev, tedy český režisér, má kulatou 50. A pamatujete si na skupinu Holky? Tak v ní působila Klára Kolomazníková a té je dnes 47. Zároveň také vzpomínáme na narození Karla Černocha, českého zpěváka, který spatřil světlo světa roku 1943. Hugh Jackman, australský herec, tak tomu je dnes 58. A možná, že slaví i někdo z vás, tak pokud ano, poslouchejte dál bedlivě Český Blaník, protože nebude dlouho trvat a já vám nabídnu tu možnost nechat si zahrát písničku na přání. Tedy můžete si třeba k narozeninám udělat takovou pěknou písničkovou radost. Tak hezký poslech Českého Blaníku, za chviličku jedeme dál, už tu pro vás chystám Věru Špinarovou nebo Michala Hrůzu s Lenkou Dusilovou.
1: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
2: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz drží vás, když spíte.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Revoluční matrace z Revoluční. Jsme tu téměř 30 let, profesionální přístup a tisíce spokojených zákazníků. České ortopedické matrace, postele z masivu, odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Matrace Matex, Revoluční 28, Praha 1, nebo matex.cz.
5: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pinci bauzen, zjišťují nyní dítěl kerem sínsí, jim hanká hal.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Zvuk má jako hrom, Štíleček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
8: Lomy Mladovice u Benešova a Štíleček u Sedlčan společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
7: A právě teď využijte akce na frakce.
8: Na lomech Mladovice a Štíleček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH. Lomy Štíleček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za

0: těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Rádio Český Blaník.
5: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
6: A přichází do mě žít nebo zvár, tanší pílíška naší je můj pán.
4: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
5: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
7: A jako první ráno vidím tvý kruhy podoč.
4: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Činasky každý ráno na Českém Blaníku. 10. hodina je tady, právě nám odvíjí a po ní si dáme další várku českých písniček, které máte rádi. Petra Reska. Moje díky patří vám. Nebo Lucku Vondráčkovou. Ty jsi ten nej. No, ty jsi ten nej. A o osmém dni budou zpívat Olympy. Dušku nemít, nic mi nepovíš. Řekni prosím, aspoň dřív. Taky se společně vydáme do Liberce, ale víc už nebudu prozrazovat. Poslouchejte dál Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes z rána to vypadalo, že bude skoro mrznout, ale nebojte, počasí se nám trošičku vylepší. Během dne nakonec naměříme až 15 stupňů, většinou bude polojasná až oblačná obloha. Na jihu Moravy očekávejte až 17, na horách kolem 6. Už za chvilku zprávy a po nich další české písničky na Českém Blaníku.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
4: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje. Aktuálně by získalo 28,8% hlasů, téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky.cz. Naopak posilují Starostové s 18,8%. Třetí ODS by získala 12,5%. Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a Motoristé. Úspěch Jana Grolicha může změnit budoucnost lidovců i na celostátní úrovni. Dostává teď příležitost oslovit širší veřejnost a více reprezentovat KDU-ČSL. Nebude to ale lehké období, pokračuje politolog Jan Kubáček.
6: Na druhou stranu čeká ho velmi složité soužití se stávajícími výraznými lidoveckými tvářemi. Neboli bude potřebovat, aby opravdu tu politiku lidovců prezentoval primárně on a tváře nové, a naopak ustoupili bývalí předsedové Marian Jurečka, pan Výborný.
5: A některé další výrazné osobnosti ze sněmovny, které ale symbolizují staré pořádky. Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt téměř 1600 osob a subjektů spojených především s ruským zbrojním průmyslem. Ministři budou řešit také ruské hybridní útoky v Evropě a situaci na Blízkém východě. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové pondělí.
2: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné pondělí vám přeje i Veronika Rážová a posílám Petra Reska, Petra Nováka a nebo Marcelu Holanovou. Ráno na Českém Blaníku. Tak hezký den.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byl Petr Novák. Proč muže lákají skály? Tak to je otázka, ale teď tu budeme zodpovídat jednu otázku týkající se Liberce. Tamní krajská galerie dokončila velkou modernizaci osvětlení a v pátek se konečně otevře veřejnosti. Co se tam změnilo? Tak to už nám zodpoví mluvčí Kateřina Trunečková.
1: Nyní máme nová světla ve všech výstavních prostorech, v provozních částech budovy, depozitáři, a měnili jsme i venkovní nasvícení budovy. Takovou největší částí celého toho projektu byl zásah do skleněné podlahy v bazénové hale, protože se tam vytvořila taková clona. A my, když tu clonu zatáhneme, tak oddělíme nasvícení té bazénové haly od spodní místnosti, tedy pod bazénu. Takže můžeme vytvořit takovou temnější atmosféru v té spodní místnosti, což některé ty výstavy vyžadují.
0: Tak to musí být velmi zajímavé a taky krásné. Tak já si myslím, že jenom to, co nám paní Trunečková prozradila, láká k tomu do Liberce vyrazit, podívat se do tamní krajské galerie osobně. Před námi už jsou další české písničky, tak pojďme na ně. Za chviličku si dáme Lucku Vondráčkovou, taky Vašo Patejdla s Olgou Záblackou a ještě předtím Hanička Zagorová.

0: Máš u sebe korunu?
1: Na co?
0: Na novou vanu ze Senesy.
1: Odkud?
0: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
2: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
8: Nabitý podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. hernaudětka.cz. Vždy o krok napřed.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
12: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
13: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
12: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
13: Když mobily, tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
14: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
15: Jo, jo.
14: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
15: Co mě zrovna napadne?
16: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
17: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
18: www.projektantbudoucnosti.cz.
19: Posloucháte Český Blaník minutu po půl jedenácté a tohle už je Radka Fischerová. Říká se jí česká Edith Piaf a aby ne, oslavila už 25 let s Edith Piaf, a to symbolicky, hned dvěma koncerty. Ten druhý se udál v červnu pod širým nebem na letní scéně a bylo to naprosto famózní. Takže pokud máte Radku rádi, určitě si na ní číhněte někde na divadelní scéně a nebo na některém z jejich soukromých vystoupení. Teď už je před námi její písnička Utiš se, má Argentino.

0: Možná, že i vy máte nějaký důvod k oslavám, jako Michal David s Pavlem Horňákem a Markétou Muchovou. A pokud ano, pojďte to oslavit taky písničkou na přání. Nabízím vám tu možnost právě teď. Takže teď vemte do ruky telefon a na číslo 720 836 307 mi napište, kterou písničku si dáme, proč si ji dáme a třeba komu ji pošleme. Takže ještě jednou připomínám 720 836 307 a můžete klidně využít i WhatsAppové aplikace, kde mimo jiné můžete nahrávat také hlasové zprávy. Nechám na vás, jestli to bude hlasovka nebo textovka, ale písnička ta bude taky jen a jen na vás a já už se teď moc těším, co vyberete.
1: Kdo nevaří, není Čech! Proto pozor, kuchařky a kuchaříci! Tento týden u Zemana výtečná akce na vepřovou krkovici.
2: Vepřová krkovice, 1 kg, jen za 79,90. Ano, jen 79,90.
1: Opakuji, tento týden vepřová krkovice, 1 kg, za výtečných 79,90. Opravdu, jen 79,90.
2: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
9: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
10: Jak to vůbec stíhá?

0: máš doktory s dětmi, svoje kontroly.
1: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
2: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Profi vonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů. Stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
8: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
9: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
12: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
13: Český Blaník. Český.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Tak to byl David Koller na Českém Blaníku. Odbíjí nám 11. hodina a další pecky na sebe nenechají dlouho čekat. Dáme si Karla Gotta.
1: Nestarej se, kamarády, já sám rady si ví.
0: Bude tu i moje malá premiéra, tedy Petra Janů. A nebo Maruška Rotrová, Večerem s Hýčkama. A taky písnička na vaše přání, o kterou si píšete na 720 83 6307.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes se dočkáme až 15 stupňů nad nulou, ovšem na jihu Moravy až 17, na horách naopak jen 6. Většinou bude obloha polojasná až oblačná, pozor si dejte místy na mlhy. Co se týče srážek, tak ty budou tu a tam jenom slabou linké, takže se dočkáme vlastně krásného dne. V noci se nám ale poměrně razantně ochladí, 5 až 1 stupeň nad nulou, při bezvětří místy dokonce minus 2 stupně, někde nula. Takže se na to připravte, připravte na to své květinky za okny. No a pojďme se podívat, jak bude i zítra. Očekávejte, že přes den se teploty vyhoupnou ke 12 až 16 stupňům. K tomu bude jasná až polojasná obloha.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Nemůžete přece zastavit dopravu.
8: Že nemůžu? Tak se dívejte.
9: Dáma na kolejích. Hudební komedie v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
10: A tomu říkáte hodně?
12: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

0: Krásné pondělní dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Nelegální obchod s tabákovými výrobky připravuje stát o miliony korun. Jen během letošních letních prázdnin zajistili celníci na severovýchodě Čech téměř 773 tisíc cigaret. Pokračuje mluvčí celní správy v Liberci Jitka Fajstavrová.
1: Zadržené zboží představilo významný zásah do příjmu státního rozpočtu. Celkový únik na spotřební daně dosáhl u těchto komodit téměř 3,9 milionů korun. Největší podíl připadá na cigarety.
0: Celníci kromě klasických cigaret zajistili také náplně do elektronických cigaret, tabák ke kouření nebo nikotinové sáčky. Rusko údajně zasahovalo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají i v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Townsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sara Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Paoliniové z Itálie. To byly nejnovější zprávy, přejeme příjemné pondělí.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne, 11:04 a tohle už je Michal Tučný. Koukám, jak celá země vstává na Českém Blaníku. Tak hezké dopoledne.

0: den.
1: Bobr a motýl, vyznání na Českém Blaníku.
2: Český Blaník vám přináší
3: písničku na přání.
1: A jak se to hodilo, protože teď tu bude další vyznání. Píše nám Petra, že by chtěla pro svého miláčka Káju. Anu Ká, vždycky se budeme znát. A bude to prý k dnešnímu významnému dni? Víc informací nemám, tak si můžu jenom domýšlet, že to třeba bude výročí. Ať tak či onak posíláme Anu Ká a přejeme krásný, významný den s Českým Blaníkem.
3: Písnička na přání.
2: Na Českém Blaníku.

0: Tak už je to nějaký pátek, co měla Petra Janu svou premiéru. Začala svoji pěveckou dráhu v roce 1972. Tehdy začala vystupovat v divadle Semafor. A pak už to jelo. Zpívala se skupinou Prorok a nakonec skončila na soulové dráze. A myslím si, že jí to tam moc sluší. Momentálně vystupuje se skupinou Amsterdam a vidět ji můžete třeba už 19. října v Brně v Bystrci ve Společenském centru. Tak jestli tam vyrazíte, užijte si to a užívejte i další české písničky, které máte rádi tady u nás na Českém Blaníku. Za chviličku Maruška Rotrová, Činasky nebo Petr Spálený se Zdeňkem Rytířem.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600 myček. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
12: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
13: Český Blaník.
14: Český Blaník.
15: Český Blaník.
16: Štěstěné je to, co letí,

0: Až sa znova narodím, tak to je Peter Nať na českém Blaníku, tedy i slovenštinu si tu připomínáme. Tak nám prostě patří. Teď se ale pojďme podívat do Prahy. Už ve čtvrtek se totiž Praha rozzáří. Nebojte, zatím to není předzvěst Vánoc, ale 15. října začíná v Praze Signál Festival a až do neděle promění město v obří světelnou galerii. Letošní novinkou je vůbec první festivalová trasa v Dejvicích a rozhodně bude na co koukat. 10-metrová laserová instalace na Vltavě vytvoří díky odrazům iluzi nekonečné hloubky. V centru zase ožije věž staroměstské radnice světelnou projekcí inspirovanou Václavem Havlem. Celkem vás čeká 21 instalací, 13 z nich bude zdarma, což je velmi dobrá zpráva. Svítit se bude každý večer od 7 hodin do půlnoci. Takže vemte pohodlné boty, taky dobré oblečení, protože ochlazení je poměrně znatelné a hlavně užijte si to. Stejně tak i české písničky, které máte rádi tady u nás na českém Blaníku. Za chviličku Václav Neckář, Balet a nebo Tichomor.
1: Kdo nevaří, není Čech. Proto pozor, kuchařky a kuchaříci. Tento týden u Zemana výtečná akce na vepřovou krkovici.
2: Vepřová krkovice 1 kg jen za 79,90. Ano, jen 79,90.
1: Opakuji, tento týden vepřová krkovice 1 kg za výtečných 79,90. Opravdu, jen 79,90.
2: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny-zeman.cz.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednáv zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz.

0: letní nově v Praze.
1: www.hotovky.cz
2: Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
3: A dost barvy.
4: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
3: Mícháme i barevné omítky.
4: Akce platí do konce prosince.
3: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
5: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi. Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
6: Český Blaník.

0: Tak to je pěkná vidina, že? Jíst, spát, meditovat, milovat. Možná i taková ideální náplň po obědové pauzi. Každopádně Tereska Mašková nám dohrává, před námi jsou další české písničky, třeba jedna od Hanky Zagorové. Dáme si i kapelu Krištof a jejich Šňůry. Že chci být tvým majákem, když... A bude tu i poetický Michal Šindelář. Hořeli, padaly hvězdy. Už za chvilku zprávě, ale ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes naměříme až 15 stupňů Celsia, v noci nám pořádně bude chladno, protože 4 až 0 stupně, to není zrovna příliš, ojediněle při bezvětří až minus 3 stupně Celsia. Zítra ale pozor, 12 až 16 stupňů, takže oteplení už se nám blíží, dokonce ve čtvrtek bychom měli naměřit až 18. Při déle trvající oblačnosti, nízké oblačnosti, ale čekejte, že bude jenom kolem 7, na horách kolem 6 stupňů Celsia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
7: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
6: Tak mrkněte na
8: Tisknu levně.cz.
9: Náplně hned.
10: Zprávy na Českém plánu.
11: Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení. Studenti v Kyjově se budou učit v podmínkách podobných skutečné praxi. Jihomoravský kraj tam otevřel modernizované centrum technického a inovativního vzdělávání. Co všechno tam budou žáci moci využívat, řekne mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
12: Nové dílny a technologické vybavení umožní studentům pracovat s technikou, která odpovídá současné praxi. Od základních pracovních postupů přes diagnostiku a moderní opravy až po digitální technologie. Součástí areálu je také FabLab s 3D tiskárnami, CNC stroji, laserovými technologiemi nebo virtuální realitou.
11: Ten bude otevřený také dalším školám a veřejnosti. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Dnes to ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do čtvrtého kola ještě Dalibor Svrčina. To byly nejnovější zprávy, přejeme hezké pondělí.
10: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné poledne a dobrou chuť, pokud se chystáte obědvat a nebo pokud už tak činíte. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Hanka Zagorová a nebo Hanka Hegerová s Petrem Habkou a jejich Levandulová na Českém Blaníku.
13: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou a desnem s kořicí.

Si honem běžíš přivonět, a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš. Mívám hůř žárlit na ten květ, to

0: Čeky na zahrádce.
1: Rádio Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: nejsi super. Život je film, o tom nám zpíval Petr Resek na Českém Blaníku ve čtvrt na jednu. A my se teď společně vydáme do Opavy. Další část jejího obchvatu se řidičům otevře 23. listopadu. Jak to vypadá s poslední částí stavby, tak to už nám poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.
1: Poslední část opavského obchvatu chceme začít stavit příští rok. Aktuálně probíhají skrivky ornice v rámci přípravy stavby. Kompletní okruh Opavy by měl být hotový kolem roku 2030.
0: Tak věřme tomu, že to všechno půjde jako po másle. Ještě doplním, že už se staví i druhá část obchvatu Otic. Ta má být hotová v únoru 2028. Tak držíme palce. No a teď už jsou tu další české písničky, které máte rádi. Třeba jeden kousek o kapely Krištof.

0: Ráno Valdemara Matuška na Matušky na Českém Blaníku. 12 hodin 28 minut k tomu. Já připomínám, že dnes máme 12. října. A víte, co to znamená? Že také vzpomínáme na rok 1492. Tehdy totiž přistál na ostrově San Salvador, tedy na dnešních Bahamách, Krištof Kolumbus. A dá se říct, že vlastně tímto byla objevena Amerika. Aspoň to byl takový ten prvopočáteční objev. Jinak ještě prozradím, že kontinent ale dostal název po italském mořeplavci. Ten se jmenoval Amerigo Vespucci a ten si jako první uvědomil, že se jedná o zcela nový světadíl. Jméno Amerika pak poprvé použil německý kartograf v roce 1507. Tak to byla malá vzpomínka a teď zase hleďme kupředu, protože před námi jsou další české písničky. Michal Šindelář nebo Petra Zámečníková s Jirkou Strnadem.
1: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz.
7: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
8: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
9: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
8: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
9: Cože?
8: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
10: Písničky, které dobře znáte.
11: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
10: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
11: Český Blaník. V digitální síti DAB
10: i na webu radioblaník.cz. Český Blaník.
11: To je Blaníček.

lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Fanfán Tulipán Michal Krusberský už je ve studiu, ahoj.
1: Ahoj, krásný den přeju.
0: Krásný den tobě taky, tak ty jsi dneska takový vyšňořený, bílá košile, co
1: já mám dneska
0: čeká?
1: Takový office day, víš? Jako.
0: Office day, oh.
1: Já se setkávám s lidmi.
0: Tak. Jo, tak to jsem ráda, že se setkal i se mnou. Já ti totiž zase musím říct další obovku, jo.
1: Jakou?
0: Už několikrát se mi stalo, že jsme si takhle povídali a já jsem ti říkala, zase mi přišla podvodná SMS. Jo. Tak jenom upozornění pro tebe i pro naše posluchače, že opět je tu nová vlna nových podvodných SMSek. A tentokrát to vypadá velice, ale velice věrohodně, že mi zkrátka dobře přišlo z banky, že přístup k účtu byl povolen nějakému jinému zařízení. A jestli pak je to moje zařízení, pokud ne, tak mám kliknout na odkaz. Takže jsem samozřejmě neklikala, jo, jsem poučená, neklikala jsem. Nicméně zaujalo mě, že je to od banky, kterou já nemám. No, které nemám účet.
1: Tam je to jasný, jasný.
0: To už bylo podezřelé, takže jsem si to opět prověřila, zjistila jsem, že skutečně je to podvod. Takže jenom upozornění pro všechny naše milé posluchače. Pozor na to, když vám přijde něco od banky a bude to vypadat sebevíc věrohodně. Radši si to ověřte přímo u banky, protože těch obměn, těch podvodných SMSek je skutečně tolik, že bychom byli velmi neradi, abyste někomu, jak se říká, skočili na špek.
1: No přesně tak. Takže Verča už nikam skákat nebude, jenom domů a my si skočíme k dalším českým písničkám. Za chvíli Michal Tučný, Tomáš Klus a vám přejeme krásné odpoledne. Tak, tobě taky.
0: Tobě taky, krásný den.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek.

0: od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
3: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
4: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
5: K čemu vám jsme dobrý?
6: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
5: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
6: Tři ve tři
5: na Českém Blaníku.
6: Rádio Český Blaník.
7: Pojďte všichni, no nic pozvěte, si všichni známe.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: Ano, tak tohle byla jedna z těch výrazných skladeb od Vanastovek, čili Lži, sex a prachy. A my si dál budeme hrát české písničky, které máte rádi. A bude třeba víno a kapela Činasky. Čekají na stánky od Brontosaurů. A taky Jelen a Jana Kirchner. Co bylo dál? A rozhodně toho bude víc. Za okamžik pokračujeme.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Ahoj, tady Vašek Nojtbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší úterní den bude jasný až polojasný, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo s nízkou oblačností, ale počítejme s tím, že odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost a v Čechách už se večer mohou vyskytnout dešťové přehánky. Teploty 12 až 16 stupňů, tam, kde se udrží mlha nebo nízká oblačnost, naměříme pouze 9 stupňů a na horách kolem 6, na Šumavě až 9 stupňů. Teď další zprávy a Vladan Hýl ve studiu.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Příjemné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Babišova vláda usnadňuje cizincům život a práci v Česku. A to navzdory vládní SPD. Letos získalo možnost dlouhodobého pobytu téměř 22 tisíc ukrajinských uprchlíků. Více než za předchozí vlády. Kabinet chce také urychlit přijímání zahraničních pracovníků, které potřebují české firmy. Informoval o tom server Novinky.cz. Pravidelná chůze patří mezi nejjednodušší způsoby, jak udělat něco pro své zdraví. V současné době probíhá po celé republice výzva 10 000 kroků, která motivuje lidi k pravidelnému pohybu. Důležité je se do toho pustit, jak říká koordinátorka výzvy Silva Machová.
9: Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu, ale každý účastník si zvolí takzvanou osobní výzvu, kdy si dáte takové malé předsevzetí a řeknete si třeba, já bych rád každý den ušel třeba v průměru 4 kilometry.
8: Veškeré informace jsou na webu 10000kroků.cz. Při střelbě ve škole ve francouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Policie podle médií zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Motiv činu není jasný. Na místo míří ministr vnitra a šéf rezortu školství. Aubagne se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Paoliniové z Itálie. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 5:35, už je s vámi na Českém Blaníku Michal Krosberský. Nevím jak vám, ale přátelé, mně se zdá, že ty víkendy utíkají strašně rychle. Nic jsme si skoro neužili a už je tady zase pondělek. Naštěstí to nejhorší z pracovního rána už máme za sebou, tak doufám, že už se těšíte na konec dnešní pracovní směny a my vám všude tam, kde nám sladíte, hrajeme Michala Davida.
6: Už je

Věděl, že jednou dojde na každýho z téhle party. Bylo přece jasný a stačilo si přiznat, že žádnou hru nejde vyhrát, když se špatně rozdají karty. Jo, tenhle příběh, ten se vám...

0: Tak jsme si nalili čistého vínka, kapela Činasky, 16 minut po 13 na Českém Blaníku a teď už jedna pozvánka, při které se můžete mrknout na naše webové stránky, protože tam si můžete poslechnout další díl seriálu Zdraví v hlavě. No a co tam najdete? Vlasta Suk, náš drahý kolega, si v něm povídá s výživovou poradkyní Hankou Borkovcovou a v tom posledním díle řešili třeba operace. No, nic moc příjemného, ale povídali si třeba o tom, proč je správná výživa důležitá právě u přípravy na takovou operaci, jakou roli hraje během hospitalizace a také po výkonu. A také o tom, že univerzální jídelníček před operací vlastně neexistuje. No, je to tak, Vlastíku, tak jak to bylo? Povídejte.
1: Tohle bych velmi zdůraznila, protože můžete najít různé univerzální jídelníčky a ono v podstatě si pak můžete v konečné fázi ještě uškodit. Neexistuje jeden jídelníček pro všechny. Jiného člověka čeká malý plánovaný výkon, jiného rozsáhlá operace, druhý zase má jiný zdravotní stav, má jinou výchozí váhu, vlastně má třeba upravenou výživu, může mít nějaké alergie a tak dále. A nebo jinou svalovou hmotu a proto je potřeba opravdu se na toho klienta či pacienta dívat individuálně.
0: No je to tak, takže pokud vás v brzké době nějaká ta operace čeká, tak je to pro vás velmi aktuální téma a vy si celý rozhovor můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz a také v ostatních oblíbených podcastových aplikacích. A teď už Michal Hrůza s písničkou Na pořád. Hezký den všem! Bravo.

0: byly Brontosauři a stánky, jedna klasika, která vám doufám zpříjemnila teď třeba trávení po obědě. No a dál si budeme hrát třeba Věrku Špinarovou, bude i Karel Gott, anebo kapela Jelen a Jana Kiršner. Co bylo dál?
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Ostravě Heřmanicích za 3 miliony 490 tisíc korun, chata ve Velkých Popovicích na Praze Východ za 6 miliónů 770 tisíc, byt 2KK v Praze Košířích za 10 miliónů 890 tisíc, byt 1+1 v Pražských Nuslích za 9 miliónů 950 tisíc a pole v katastru obce Blíže Vedli na Českolipsku za 1 070 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Revoluční matrace z Revoluční. Jsme tu téměř 30 let, profesionální přístup a tisíce spokojených zákazníků. České ortopedické matrace, postele z masivu, odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Matrace Matex, Revoluční 28, Praha 1, nebo matex.cz.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scat Airlines. Z Prahy za sluncem.
10: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
11: K čemu vám jsme dobrý?
12: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
11: Písničky, které dobře znáte.
12: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
11: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
12: Český Blaník. V digitální síti DAB
11: i na webu radioblaník.cz.
12: Rádio Český Blaník.

0: Mekeš Birkan na písnička S tebou a my máme za sebou naopak víkend a nebyl jenom volební, ale byl taky zajímavý z hlediska přírodních úkazů. Sobotní večer v Česku zpestřila třeba nezvykle výrazná polární záře. Na sociálních sítích už je teď hromada fotek a videí, kde obloha hraje růžovými, červenými a fialovými odstíny. V Plzni se dokonce podařilo zachytit právě polární záři ještě před soumrakem. Tak to byla jedna zajímavá věc. No a příroda kouzlila i na horách, kde už se pomaličku rozhostila zima. Napadly tady první centimetry sněhu. Pravda, na sněhuláka ani na lyžovačku to zatím není. Ale pokud máte rádi tu zimní atmosféru, tak rozhodně už teď se máte na co těšit. A co u nás? Na Českém Blaníku za chvíli divokej byl, dáme si lahůdky a bude i Maruška Rotrová a Markétka.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informacertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross.

0: Cena AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Když potřebujete brýle, tak
2: Bob Optik.
1: Když kontaktní čočky, tak
2: Bob Optik.
1: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
2: Bob Optik.
1: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
2: Bob Optik.
1: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže?
4: Máme je v Tui.
3: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
4: Máme je v Tui.
3: Mallorca a její Tyrkysové moře?
4: Máme je v Tui.
3: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
4: Máme ho v Tui.
3: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
4: Máme v Tui.
3: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
6: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz
7: Rádio Český Blaník.

0: Tichou dohodu jsme si dali na závěr téhleté hodiny. Marioneta za námi, před námi další hezké české, třeba Hanka Zagorová. Taky přitvrdíme s kapelou Kabát. A pokud už jste po obědě, nevadí, i tak si dáme Špenát a Jirku Schillingera. A budou i další české písničky, které máte rádi už za okamžik.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Fairvolt Electro. Vaše jistota v elektříně. Rozvaděče, zásuvky, jističe i pojistky, kabel sem a kabel tam. Fairvolt pomůže rád i vám. Když se něco pokazí, Fairvolt všechno napraví. Od zapojení po revize Fairvolt nedopustí žádné krize. Fairvolt Electro. Proud, co drží pohromadě. Fairvolt.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Za volantem
7: s českým blaníkem.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na trase Karlovy Vary Praha za Lubencem bouralo osobní auto s nákladním a silnice je zavřená. V obou směrech narůstají kolony. Na pražském okruhu na 17,5 kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Barrandov bourala dvě osobní auta a zablokovala jeden jízdní pruh. Kolona se táhne už od Luchkova. Práce na silnici vám seberou 20 minut na D1 ve směru na Prahu Uhořic mezi 76. až 72. kilometrem. Postojíte si také od Vyškova na Brno mezi 216. až 196. 20 minut a v opačném směru je to na 15 minut mezi 211. až 214. Šťastnou cestu.
7: Počasí na českém blaníku.
0: Zítřejší úterek bude zpočátku jasný až polojasný se sluníčkem. Ráno, pravda, můžeme místy čekat mlhy nebo nízkou oblačnost a odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost a později v těch Čechách se přidají i dešťové přehánky. Teploty 12 až 16 stupňů, tam, kde se udrží mlha nebo nízká oblačnost, naměříme maximálně 9 a na horách kolem 6. Teď už další zprávy a Vladan Hýl s nimi.
6: Zprávy na českém blaníku.
9: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na České hory dorazila první sněhová nadílka. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Nelegální obchod s tabákovými výrobky připravuje stát o miliony korun. Jen během letošních letních prázdnin zajistili celníci na severovýchodě Čech téměř 773 tisíc cigaret. Pokračuje mluvčí celní správy v Liberci Jitka Fajstavrová.
10: Zadržené zboží představilo významný zásah do příjmu státního rozpočtu. Celkový únik na spotřební daně dosáhl u těchto komodit téměř 3,9 milionů korun. Největší podíl připadá na cigarety.
9: Celníci kromě klasických cigaret zajistili také náplně do elektronických cigaret, tabák ke kouření nebo nikotinové sáčky. Rusko údajně zasahovalo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016, uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají aktuálně v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Jordánem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmi finále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6 šestému hráči světa Danilu Medvedevovi z Ruska. To byly nejnovější zprávy, přejeme pěkné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli také pozvánka na další koncert Jakuba Smolíka a do té doby Jirka Korn, Hana Buštíková, budou i pánové z Turba a teď Hanka Zagorová. Michal je s vámi, tak pohodu a dobrou náladu přeju.

0: Jirka Korn, Hana Buštíková a jejich Cindy. No a musím říct, že u písniček rozhodně zůstaneme, protože míříme do Chrudimi. Tam zítra pokračuje podzimní turné Jakuba Smolíka a Jakub připravil úplně nový program. O čem to je, to nám prozradí.
1: My jedeme nový program, který se jmenuje 40 let s vámi. Chrudim, Příbram, Otrokovice, Bzenec, Jemnice, Hradec Králově 29. A pak to je Plzeň, Kutná Hora, Hořovice, Chomutov, Hostivice, Sedlčany, Soběslav, Lovnice u Tišnova, Letovice, České Budějovice 18. listopadu. A pak už jedeme vánoční Tachov, Františkovy lázně, Stříbro, Vyškov, Zbíšov, Břeclav, Třešť, Třebíč, Písek, Stochov, Toužim, Mělník.
0: No prosím, takže Jakub Smolík rozhodně jede, podrobnosti na jeho webových stránkách. Kdo naopak nepojede, tak to je kapela Kabát, která oznámila, že má nemocné 3 členy kapely a tak musí přesouvat koncerty. Koukněte se i na jejich webové stránky. Teď Kabát a Colorado od nás.
2: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Seš kovboj v Coloradu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krást.

0: Evička Farná na Českém Blaníku a chtě nechtě je tohle možná u nich doma teď docela aktuální song. Po rozchodu se svým manželem se možná ptá, měl jsi mě vůbec rád? No, tak to už musíme nechat na nich. Každopádně od nás za chvíli Xindelix anebo Michal Tučný a Zdeněk Rytíř. Děláme, co můžem.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Padá!
1: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A. Pytlík na přezůvky. Za B. Nový Hyundai Kona od Lenera.
8: Pořiďte si auto, které bezpečně stříhá zatáčky, spolkne všechny aktovky a přitom vám dopřeje maximální komfort. Konečně auto, od kterého si nechcete dát přestávku. V Lenner Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lennermotors.cz.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firma na zážitky.
14: CZ.
17: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
18: Jsme Český Blaník.
19: A najdete nás i na síti všech sítí.
18: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
19: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

chvítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.

0: Karel Kahovec v pondělním odpoledni na Českém Blaníku a písnička Svou lásku jsem rozdal. Tak my vám jdeme teď rozdávat třeba další rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: Ano, míříme do Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit, kde máme našeho spojence Pepína Vaňka a ten pro dnešek vybral další psí rekord.
2: V muzeu rekordů rádi přivítáme i návštěvníky z pejsky. Psi jsou u nás vítáni a dokonce i evidujeme některé zajímavé psí rekordy. Například nejstarší pes plemene Barzoj se dožil 14 let, 2 měsíců a 12 dnů.
0: No prosím.
1: Co Čech, to rekordman. Na Českém Blaníku.
0: Za chvíli ale zpátky k českým písničkám bude třeba Aneta Lengerová a Voda živá.
3: Kdo nevaří, není Čech.
4: Proto pozor, kuchařky a kuchaříci. Tento týden u Zemana výtečná akce na vepřovou krkovici.
5: Vepřová krkovice 1 kg jen za 79,90. Ano, jen 79,90.
4: Opakuji, tento týden vepřová krkovice 1 kg za výtečných 79,90. Opravdu, jen 79,90.
5: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.
6: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
10: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Radio Český Blaník.

0: Lenka Filipová, tisíc způsobů, jak zabít lásku. Tak to my tady nemáme, my tady máme tisíc českých hezkých písniček, které vám budeme nabízet v dalším vysílání. Už po 15. hodině Michal David. Taky nás čeká Věrka Špinarová a Kouzlo bílejch čar. A bude i Iveta Bartošová, Víš lásko. Ano, za malou chvíli pokračujeme.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.cz.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun, včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Za volantem
5: s českým Glaníkem.
6: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda vás přibrzdí na dálnici D4 u Voznice ve směru na Prahu. Na 24. kilometru bouralo osobní auto s autobusem. Další nehoda je na D48 směrem do Českého Těšína na 48. kilometru u Frýdku Místku. Silnice je aktuálně zavřená. Na D1 u Hořic směrem z Brna do Prahy necháte 15 minut mezi 76. až 72. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení a nesouvislé kolony převážně kamionů jsou kvůli pracem na D1 na trase Vyškov Brno mezi 223. až 196. kilometrem. Osobní auta nechají v úseku zhruba 15 minut. Šťastnou cestu.
5: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne můžeme ještě čekat mlhy nebo nízkou oblačnost, no a odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat další oblačnost. No a později se také v Čechách vyskytnou i první dešťové přehánky. Teploty 12 až 16 stupňů, tam, kde se udrží mlha nebo nízká oblačnost, naměříme pouze 9 stupňů Celsia a na horách kolem 6. Teď zprávy a Eliška Votrubová.
4: Zprávy na českém Blaníku.
6: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Cenové stropy na pohonné hmoty zítra vzrostou. Výrazněji to bude u nafty. Litr může stát až 8,40 korun a 630 haléřů. Benzín pak budou moci pumpy prodávat nejvýše za 640 korun a 85 haléřů za litr. Stropy, které denně určuje rezort financí, mají platit do konce října. Po volebním víkendu se naplno rozběhla povolební vyjednávání. Právě ta nakonec rozhodnou o faktických vítězích komunálek. Někde už je ale hotovo, a to včetně velkých měst. Koalici už domluvili třeba v Prachaticích, Havířově, Frýdku Místku a nebo v Liberci. Psí moč může poškozovat fasády domů i veřejné vybavení. V Jihlavě proto zkoušejí netradiční řešení v podobě takzvaných psích pisoárů. Jak fungují, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
7: Stačí, aby se na pisoár vyčural první pes, pach jeho moči potom přiláká další a další, kteří budou chtít to místo přeznačkovat. No a tak se to děje pořád dokola. První dva psí pisoáry už jsme začali testovat v centru Jihlavy.
6: Jeden je přímo u kostela svatého Jakuba, druhý na konci pěší zóny v Benešově ulici. Na severu Evropy skončil Nobelovský týden. Jako poslední udělili ve Stockholmu Nobelovu cenu za ekonomii. Tu získal dvojice amerických vědců. Od minulého pondělí byly postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír. Tolik zprávy. Pěkný den.
4: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A po zprávách si dáme taky kolu. Vy si udělejte pohodlí, pokud už jste doma z práce. A rozhodně za chvíli nás čekají také 3 ve 3. Michale, s vámi, tak hezký den přeji.
5: Kolu.

0: Věrka Špinarová, kouzlo bílejch čar, 15 minut po 15. A to je taky čas, kdy přichází na řadu 3 ve 3.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: A protože dneska máme pondělí, tak si taky dáme písničky, kde se to pondělí rozhodně vyskytuje. A mám tady opravdu různorodé zastoupení. Nejdřív si dáme zpěvačku, která byla hodně populární v 90. letech a od té doby už nic moc. Alice Springs a bude její pondělí. Potom přeladíme na rockovější notu kapela Argema a Modrý pondělí a do třetice ještě Petra Černocká a Každý první pondělí. Tak my jsme s vámi stále, nejenom každé první pondělí a stále vám taky hrajeme české písničky, které máte rádi. A teď na téma pondělí.
2: Tři ve tři
1: na Českém Blaníku.

0: Na závěr 3 ve 3 Petra Černocká. Každý první pondělí. A stejně je zajímavé, že někdo napíše písničku o tom nejhorším dni v týdnu. Aspoň za mě teda pondělí 100%. No, možná na druhou stranu je to taková terapie, že se z toho člověk vypíše a má potom klid. Tak ať máte pohodové pondělí, to vám dál přejeme z Českého Blaníku. A samozřejmě zahrajeme za chvilku Hanku Hegerovou a bude i kapela Krištof.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
3: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
2: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
3: To musím mít!
2: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
3: tak Mironet! Klikni!
4: Praho zbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
5: www.hotovky.cz
6: Stromky, ovocné stromky.
7: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Tak nečekejte. Jezděte.
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Když potřebujete brýle, tak
15: Bob Optik.
14: Když kontaktní čočky, tak
15: Bob Optik.
14: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
15: Bob Optik.
14: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
15: Bob Optik.
14: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
16: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
17: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
16: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukar dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvoje kladivo.
17: Cože?
16: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
18: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
19: A také v digitální síti DAB.
18: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
19: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
18: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
20: I letos na podzim mi buší.

0: Kapela Gladiátor, Pavol Hamel a také Petr Reichert jsou podepsaní pod touhletou pesničkou o medulienke. No a my 15 minut před 16. hodinou jdeme do lesa a na houby, přátelé. O víkendu mě někteří rodinní příslušníci posílali fotky svých úlovků a nebylo jich vůbec málo. Nicméně houbařská sezóna se pomaličku blíží ke konci. A proč? No, protože i letos odborníci varují před sběrem hub, které prošly mrazíky. Podrobnosti dodává předsedkyně Jihlavského mykologického klubu Kateřina Pauzarová.
1: U těch hřibovitých, oni se zdánlivě můžou zdát v pořádku, ale uvnitř nich už může probíhat nějaký hnilobný proces, který může potom způsobit nějaké zažívací potíže. Takže když přijdou mrazíky, dát pozor na ty houby, které rostou na okraji lesa, podél cest, v řídkých listnatých lesích, tam se ten mrazík mohl dostat a mohl ty plodnice poškodit. Z nějakého hlubšího smrkového lesa je sbírat dál můžeme, protože tam se ty mrazíky dostávají později a opravdu až ty třeba minus pět.
0: No, tak buďte opatrní, protože víte, co se říká. Všechny houby jsou jedlé, ale některé jenom jednou. Tak a za chvíli ode mě Jakub Smolík, Turbo a taky Hráč.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 posti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
3: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma. A platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
4: Nečekejte. Akce platí pouze tento měsíc.
3: Tak mrkněte na
5: tisknulevně.cz. Náplně hned.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Zlato, co máš dneska v plánu?
8: No přece všechno.
9: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
10: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
11: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
10: A právě teď využijte akce na frakce.
11: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH.
10: Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.
12: Pozor, pozor. Tohle je zpráva pro všechny, kteří už mají dost pesimistických zpráv. Já jsem Olga Lounová a 5. listopadu vás zvu na sraz optimistů. Jeden večer, kdy budeme místo nadávání zpívat, smát se a užívat si život. A jestli si říkáte, že nepůjdete, tak přesně vás tam chci vidět. 5. listopadu, O2 Univerzum.
13: Rádio Český Blaník.

0: Energii do žil nám vlila teď kapela Turbo a její hráč doznívá pár minut před 16. hodinou. No a za okamžik už taky Michal Tučný a báječná ženská.
1: Když si báječnou ženskou vezme...
0: Budou i rýmy od Hanky Zagorové.
1: Rýmy, když lidé pro...
0: A nemůže chybět ani božský Karel Gott. Chyť své dny. No jo, české písničky, které máte rádi, a ty vám budeme servírovat na českém blaníku za malý okamžik.
2: Nákupy v onlineshop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Za volantem
10: s českým blaníkem.
11: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na výjezdu z Prahy po D11 se směrem na Hradec Králové dejte pozor na havarovaný kamion na 8. kilometru. Dálnice D48 je po nehodě na 46. kilometru u Frýdku Místku směrem do Českého Těšína průjezdná jedním pruhem, ale dlouhá kolona se rozjíždí velmi pomalu. Kvůli dopravnímu omezení necháte 15 minut na D1 uhořit směrem z Brna do Prahy mezi 76. a 72. kilometrem. A nehoda vás přibrzdí na D35 na 151. kilometru ve směru do Vysokého Mýta, kde dodávka nabourala do svodidel. Šťastnou cestu.
10: Počasí na českém blaníku.
0: Zítřejší úterek bude zpočátku jasný až polojasný se sluníčkem, potom dopoledne se mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost a odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku pomaličku přibývat oblačnost. Později čekáme v Čechách už také dešťové srážky. Teploty 12 až 16 stupňů maximálně, tam, kde se udrží mlha nebo nízká oblačnost, naměříme pouze 9 stupňů a na horách kolem 6. Teď už je tady Eliška Votrubová a ta ví, co se kde děje.
9: Zprávy na českém plání.
11: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letošní volby proběhly podle státní volební komise korektně. Bez problémů proběhla i novinka voleb, tedy QR kódy pro nevidomé. A šlapala i aplikace e-doklady. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do prvního senátního kola komise schválila. Zítra by mohly být vyhlášeny ve sbírce zákonů. Pořádková policie z celého Česka bude mít cvičení. Proběhne ve středu v areálu Neratovické Spolany. Zapojí se do něj stovky členů bezpečnostních složek a desítky policejních i dalších vozidel. V okolí proto musí lidé počítat se zvýšeným pohybem policejní techniky i s hlukem. Dopravu v Brně komplikují uzavírky tunelů Hlinky a Pisáreckého. Omezení zdrží nejen řidiče aut, ale taky cestující MHD. Na objížďkách se tvoří kolony, třeba v Kohoutovicích nebo Bystraci, a silný provoz hlavně dopoledne hlásila i D1. Největší zpoždění nabírali trolejbusy 25, 26 a 37 nebo autobusy 44 a 52. Pravidelná chůze patří mezi nejjednodušší způsoby, jak udělat něco pro své zdraví. V současné době probíhá po celé republice výzva 10 000 kroků. Ta motivuje lidi k pravidelnému pohybu. Důležité je se do toho pustit, jak říká koordinátorka výzvy Silva Machová.
12: Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu, ale každý účastník si zvolí takzvanou osobní výzvu, kdy si dáte takové malé předsevzetí a řeknete si třeba, já bych rád každý den ušel třeba v průměru 4 kilometry.
11: Veškeré informace jsou na webu 10000kroků.cz. Tolik zprávy, hezký den.
9: Rádio Český blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré pondělní odpoledne vám dál přeje Michal Krusberský a pokračujeme v těch písničkách. Tady je slibovaný Michal Tučný a báječná ženská.
13: Tenhle

ani sebe sám. Často nepoznávám, tisíc chutí mám.

0: Tak tohle byly rýmy, a vy možná máte rýmu, to je taky pravda. Hanka Zagorová za námi 14 minut po 16. a teď už písnička dnešního dne.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Pustíme si kapelu Čechomor, která letos slaví 25 let ne existence, ale od vydání zásadního alba Proměny. A taky chystají samozřejmě turné, na kterém už jste možná byli, možná budete. Každopádně dneska se budeme tázat na písničku Tady jsme doma. Jak to tehdy vzniklo?
3: Tady jsme doma. Byla píseň na objednávku, kterou si objednal Kaufland u nás, protože prodával český ty všechny ovoce, zeleninu a tak ty výrobky. A
4: nám přišlo, že jsme tady taky doma.
3: A nám přišlo, ano, že jsme tam správně doma a tak jsme jednou byli u mě na chatě v Hlásní Třebání, krásného podzimního odpoledne, kdy jsme měli deadline druhý den tu píseň odevzdat, no a tam to vzniklo, protože deadline je nejlepší inspirace, že jo?
4: My jsme tam spolu moudře rozprávěli, zamysleli jsme se a tohle je výsledek.
3: Přesně. A Franta tam přišel s takovou mezihrou, na té písně na tři a on přišel na čtyři. Já jsem říkal, Fando, ty, to asi nebude fungovat. A on měl ten kluk pravdu prostě, on ví.
4: To bylo taky díky tomu, že jsem tam byl s tebou. Bez tebe mě to nenapadlo nikdy.
3: Tak to, to je výborně, jestli takhle doplňuje.
4: Ne, my jsme si řekli, milý mikrofone, že vlastně se musíme neustále chválit. Pojď se nějak pochválit.
3: Franta.
4: Co ještě máme dobrýho?
3: Máš dobré srdce.
4: Máme dobré děti.
3: A výborné děti.
0: To taky. Tak jak je vidět, pod tlakem vznikají ty nejlepší věci. Jinak Čechomory jsme měli už třikrát na Konopišti a teď si je dáme taky s písničkou Tady jsme doma.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Ano, zase jedna z těch velmi pravdivých písniček. Měli bychom vzít za pače si všechny ty dny a pořádně si je užít, dokud ještě můžeme. A užívat bychom si měli také toho podzimu, dokud ještě venku je. Teď se nám zase na pár dní trošku oteplí a pak další studená fronta. U nás na Českém Blaníku divoký byl a malování za chvíli a budou také pánové z kapely Miraj a nebo Triky a pověry. Dáme si směs italských hitů.
1: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupel nového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
9: Už víš, co máš s tím ramenem?
10: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
9: Takže musíš zase někam jinam.
10: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
9: To bych taky potřeboval.
10: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
11: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
12: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
14: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
15: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
16: Rádio Český Blaník.

0: Wagner, Mě sílu dáš na Českém Blaníku. No a pokud máte nějakou písničku, která vám dodává sílu a energii a potřebovali byste ji zrovna dneska slyšet při pondělku, protože se vám úplně třeba nedařil ten návrat po víkendu do práce, no tak teď je čas, abyste si tu písničku objednali, abychom vám ji mohli v příští hodince zahrát a abychom vám tu energii přes naše vysílání zase dodali. Takže nezapomeňte, že stačí poslat SMSku anebo hlasovku, kterou nahrajete přes WhatsApp a obojí můžete posílat na 720 836 3007 a my ty vaše žádosti už příští hodince vyřídíme. Každopádně za chvíli Kabáda Šaman a budou také Činasky a Zuzka Norisová.
1: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Nákupy v onlineshop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.

0: Nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
1: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
0: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
1: Je, tak děkuju moc.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Proč mám Reponeo, No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
6: Český blaník.

0: jak ti je. Jsem ten, kdo jednou tvý tělo zakryje.
1: Krásná procházka na čerstvém vzduchu.
2: I proto máme rádi podzim.
1: Rádio Český Blaník.

0: Dobrá zpráva, Vaška Neckáře na závěr hodiny a dobrých zpráv a dobrých písniček není nikdy dost, a tak vám za chvíli nabídnu další. Bude třeba Věrka Martinová. Taky si pustíme Dana Landu a jeho Touhu. A do třetice Jako za mladá to rozjede kapela Olympic. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za chvíli pokračujeme.
1: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
2: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaní. Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
6: Za volantem
7: s českým Blaníkem.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda je na začátku pražského okruhu u Modletic směrem na Ruzyni na 77. kilometru. Kvůli tomu se přibrzdíte už na nájezdové větvi z D1 z obou stran. Snížit rychlost doporučujeme kolem nehody na 46. kilometru D48 směrem na Český Těšín. Je to na obchvatu Frýdku Místku. Projíždí se jedním pruhem se zdržením do 10 minut. Nehoda vás přibrzdí také na D35 na 151. kilometru ve směru do Vysokého Mýta, kde bourala dodávka do svodidel. Nesouvislé kolony jsou kvůli pracem na D1 z Vyškova na Brno mezi 223. a 196. kilometrem. Šťastnou cestu.
7: Počasí na českém Blaníku.
0: A já ještě přidám, zítřejší počasí bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne musíme občas čekat mlhy nebo nízkou oblačnost a odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat další oblačnost. Později v Čechách čekáme i dešťové přehánky. Teploty zítra v průměru 12 až 16 stupňů, tam, kde se udrží mlhy, tam namíříme pouze 9 a na horách kolem 6. Teď Eliška Votrubová a další aktuální zprávy.
6: Zprávy na českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Podvodníci mají další fintu. Energetický regulační úřad se v poslední době stále víc zabývá lidmi, kteří se na něj obrací a snaží se zjistit údajný dluh. Ten měl vzniknout u dodavatele energií, u kterého byli v minulosti. A teď jim přišla výzva k jeho zaplacení. O problému napsal server TN.cz. Na horách už se o slovo přihlásila zima a přišlo sněžení. Bílo je třeba na Sněžce. Sněžit začalo včera, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale taky v Jizerských horách nebo na Šumavě. Řidičům v centru Olomouce má ubýt čekání na semaforech. Město dokončilo modernizaci dvou důležitých křižovatek. Úpravy se týkaly náměstí Národních hrdinů a křižovatky ulic Havlíčkova a Třída svobody. Co se tam změnilo, ví mluvčí magistrátu Jan Horejš.
9: Obě křižovatky jsou nyní propojeny do koordinovaného tahu a řízeny společně. Díky tomu fungují semafory efektivněji, zvýšila se dopravní kapacita křižovatek a průjezd centrem Olomouce je plynulejší. Nově jsou zde dohledové kamery a videodetektory, které na základě snímání intenzity dopravy umožní lépe reagovat na aktuální dopravní situaci.
8: Modernizace obou křižovatek vyšla na téměř 27 milionů korun. Německý tenista Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. První příčku si definitivně zajistil dneska, když ve třetím kole turnaje Masters v Šanghaji vyřadil Španěla Alcaraze. V čele žebříčku vystřídá Itala Sindra, který kvůli zranění kolena sezónu předčasně ukončil. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: I 4 minutky po 17 vám dobré odpoledne přeje Michal Krusberský. Za chvíli jdeme hrát na přání, tak si pošlete ještě SMSku. A teď Věrka Martinová. Ať se líbí. Malý.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Dan Landa a jeho touha, a pokud byste toužili o něm po nějaké písničce na přání, tak jste si o ní samozřejmě mohli napsat.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Český Blaníku, zahrajte nám jen tak pro dobrou náladu. Při pondělku Maruško Rotrovou a písničku To nic napsal Aleš z Hřenska, tak zdravíme i tam a rozhodně hrajeme. A vám ostatním připomínám, že písničky na přání hrajeme několikrát denně, stačí poslat SMS-ku anebo hlasovku přes WhatsApp.
2: Písnička

0: kapela Olympik jako za mladá a právě Olympici minulý týden ve středu v Praze na Střeleckém ostrově pokřtili výběrové album s dalšími 20 hitů ze své kariéry a měli tam jednu novinku, která se jmenuje Až to stouní zabalí. Tu jim napsal herec Lukáš Pavlásek a Michal Kocáb a potom Petr Janda na to složil muziku a prý se to velmi povedlo, dokonce už mají i videoklip. No kdo by to kdy řekl, že Lukáš Pavlásek bude skládat písničky pro Olympiky, vidíte. No, tak brzy ji budeme mít možná i v našem vysílání, tak si ji poslechneme, zatím ji najdete samozřejmě nejenom na sociálních sítích, ale dalších aplikacích. A my si dáme Dana Hůlku a taky Naďu Urbánkovou za malý okamžik.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Rádio Český Blaník.

Těch nabídek, no, řada, a žádná znemá nic. Můj Vilém.

0: Tanečnice z Lučnice a taky samozřejmě kapela Elan 20 minut před 18. na Českém Blaníku. Přátelé, a teď se podíváme na jeden velký úspěch do Frýdku Místku. Tamní nová osmička získala prestižní ocenění za nejlepší komunální projekt České republiky pro rok 26. Majitelem té nové osmičky je pan Kamil Rudolf a tady je jeho bezprostřední reakce.
1: Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme v konkurenci asi 170 projektů vyhráli právě my s novou osmičkou. Snažili jsme se zde udělat prostě nejlepší, největší a hlavně velmi komplexní jako komunitní centrum v zemi. Myslím si, že se nám to asi podařilo. Možná už i výsledkem je to, že během těch 150 dnů tady jsme uskutečnili zhruba 308 eventů kulturních, sportovních, divadla, přednášky a tak dále a tak dále. Takže bylo toho opravdu hodně a věříme teda, že díky tomu ocenění možná jsme na tento projekt více upozornili a přijde se k nám podívat více lidí.
0: Ano, pokud budete mít cestu, určitě se do Frýdku Místku zastavte. Já dodám, že nová osmička vznikla na místě někdejší textilní továrny bratři Neumannů. No a za chvíli hattrick a také Pavel Novák. Nádherná láska nás čeká.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme výběr.
3: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: A je to na
3: vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Revoluční matrace z Revoluční. Jsme tu téměř 30 let, profesionální přístup a tisíce spokojených zákazníků. České ortopedické matrace, postele z masivu, odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Matrace Matex, Revoluční 28, Praha 1, nebo matex.cz.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
12: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
13: Co Čech, to rekordman.
14: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
13: Pojďte si s námi o nich povídat.
14: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
13: Co Čech, to rekordman.
14: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valda Matuška na jeho Eldorado doznívá těsně před 18. hodinou a po 18. od nás třeba Helena Vondráčková a její Dlouhá noc. Také budou Nedvědi a Kohout. A ještě Hanka Zagorová a Rybičko zlatá přeju si. No a budou samozřejmě i další české písničky, které máte rádi. Tak s námi dál vydržte.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
3: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší úterní den bude zpočátku jasný až polojasný, i když ráno a dopoledne můžeme místy narazit na mlhy nebo nízkovou oblačnost a odpoledne se nám to začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku kazit a od západu přibydou další mraky, později i dešťové přehánky. Teploty v průměru zítra 12 až 16 stupňů, tam, kde se udrží mlhy, tam naměříme pouze 9 a na horách pak kolem 6. Teď už je se mnou ve studiu Eliška Votrubová, čekají nás poslední odpolední zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, ovládlo by je hnutí ANO. Podpora ale klesá. Zatímco v květnu získalo podle průzkumů téměř 33%, teď je to 28,8%. Lídrem opozice je STAN, který by měl 18,8%. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky. Plísně v potravinách mohou představovat vážné zdravotní riziko. Některé totiž produkují toxické látky, které mohou být i rakovinotvorné. Podle Státního zdravotního ústavu nestačí plesnivou část potraviny odkrojit. Pokračuje mluvčí Štěpánka Čechová.
8: Viditelný plesnivý povlak na povrchu představuje pouhou špičku ledovce. Pod ním se nachází neviditelná síť vláken, která prorůstá hluboko do potraviny. Zejména v potravinách s vyšším obsahem vody, jako jsou marmelády, džemy, jogurty nebo měkké ovoce, mykotoxiny bleskově pronikají celým objemem.
7: Odborníci zároveň varují, že ani vaření plesnivé potraviny nezbaví nebezpečných toxinů. Na legendární Velkou Pardubickou letos bookmakeri přijali méně sázek, a to něco přes 23 milionů korun, což je o 2,5 milionu méně než loni. Podle sázkových kanceláří byl důvodem hlavně menší počet závodníků. Pardubickou běželo jen 10 koní, což bylo nejméně od roku 1993. Kapr Karel, který zabloudil do amatérské jeskyně v Moravském Krasu, stále žije. Rybu v zatopené části objevili v květnu. Nikdo ale nechápe, jak se tam Karel dostal. Podle odborníků ho nelze odchytit a přenést do rybníka. Pro rybu by to byl teplotní šok, který by nemusela přežít. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, krásný pondělní večer dál s Českým Blaníkem vám přeje Michal Krusberský a pokud to pro vás dneska bude dlouhá noc, tak ať to přežijete. Tady je Helena Vondráčková a já se těším zítra.
9: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Fervolt Elektro. Vaše jistota v elektříně. Rozvaděče, zásuvky, jističe i pojistky, kabel sem a kabel tam. Fervolt pomůže rád i vám. Když se něco pokazí, Fervolt všechno napraví. Od zapojení po revize Fervolt nedopustí žádné krize. Fervolt Elektro. Proud, co drží pohromadě. Fervolt.cz.
6: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
7: Rádio Český Blaník.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
13: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
3: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
2: Tak mrkněte na
4: Tisknu levně.cz.
5: Náplně hned.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
9: Mají jen pěkné T-shirty, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
7: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
8: Herna u dětka, spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: K čemu vám jsme dobrý?
11: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
12: Rádio Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
1: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Na rádiu Český Blaník.

kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Český Blaník.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Starnet internet.
5: Sakra!
6: Za tohlí lidé dělají za tuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám. 10 let

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
2: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
1: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
2: A kde jsi je sehnal?
1: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
2: S natíráním končím. Jedu hned.
1: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
2: www.impregnacesoběslav.cz.
0: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
4: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
3: A právě teď využijte akce na frakce.
4: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH.
3: Lomy Štileček a Mladovice, náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Sakra!
1: Moje záda.
2: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdy

Teď do noci ochotně Kamelot hlásí, kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků 5.

0: Face ID mě nepoznává. Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty. Těžko se hledáme, drahokami.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
4: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. zasklem.com.
5: Radio Český Blaník.
6: Na dlaní jednu z tvých řas.

malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál.

0: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
6: Oh.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hníje a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Rádio Český Blaník.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrán je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

zní z mých strun. Každý den přilétneš blíž, každou noc mým nebem zníš. Jak můzu chtěl bych tě mít, jak sladkej nápoj tě pít, vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plám, vlád s tebou do všech čtyř stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

s tebou do všech tři stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

0: ty, které máte rádi.
1: Na Českém Hlaníku.
2: Telegram s adresou svět,

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic do hotelu Ritz. Kam jde lord na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžny, chrt i špic do hotelu Ritz.

jestli to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.